se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstupnice Eventim.